no final de semana. Pão de alho Santa Massa 400 gramas, 16,90. Pepsi Cola 2 litros, 7,49. Cerveja Amstel 473 ml, 4,49. Vinho Pergola Bordeaux 750 ml, 16,99.